pane všechen jde, pane. Pane všechen jde, pane. To se agapo kde to pandote, to se zísame kapote. Μια στιγμή σαν άλλοτε.